Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinarstvinechory.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Pro jižní Moravu dnes podle předpovědi platí skoro jasno až polojasno, k tomu občas průsvitná oblačnost. Rtutě teploměrů se vyšplhají při nejlepším na 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Radio Jihcimbálka. Počasí.
1: Pro jižní Moravu dnes podle předpovědi platí skoro jasno až polojasno, k tomu občas průsvitná oblačnost. Rtutě teploměrů se vyšplhají při nejlepším na 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: S jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Pozvánky na vinařské akce, která se Italové topí ve svých přebytcích vína a kolik jich mají teď ve sklepích, ale i kroupami poničené vinice na Moravě. A taky Klára Kolárová a její zamýšlení nad tím, proč tak málo vinařů chodí na konference o víně a že je to velká škoda. Podrobněji už za chviličku. Já jsem Rastín Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech s rádiem Jih a rádiem Cymbálka.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz

0: Zkoušky Kláry Kolárové.
1: Enoforum je unikátní soutěž pod patronací OIV. Pro mě je ale její nejzajímavější částí konference. Ta se ptá každý rok na budoucnost a směřování jedné odrůdy. Letos tedy Quo Vadis Riesling. Každá taková akce je pro mě svátek a inspirace. I zde byl každý příběh jedinečný, obohacující a motivující. V tomto kontextu jsem si uvědomila, jaká je škoda, že někteří vinaři na podobné akce nechodí. Jsou pochopitelně raději v traktoru. Myslí si možná, že se jich to netýká, nebo nemají potřebu učit se něčemu novému. Opak je ale pravdou, a v dnešní době především. A co mě konkrétně zaujalo? Třeba, že je Čína na pátém místě výsadeb hned po Austrálii. Hlavně ale, že s jasnou vizí můžete změnit pohled na vinařský styl celého regionu. Třeba jako mladí vinaři z Grabenwerkstatt ve Wachau. To samé se povedlo dnes

0: Jindřichem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Minulou středu se přehnala Jižní Moravou, ale pořádná bouřka s kroupami a bohužel ne ledajaká. Trefila přímo Velké Bílovice, největší vinařskou obec u nás, ale kus střechy sklepa odnesl vichr například i v moravském Žižkově, alespoň co já vím. Na zasažených vinicích je poškozeno 60 až 80% úrody a když si připočtete i lahve vína, které z těchto hroznů už nikdy nevzniknou, dostanete se ke škodám v desítkách milionů korun. Ano, podobná bouřka potká nějakou tu naši vinařskou oblast skoro každý rok, jen letos přichází na vrch i k jarním mrazům a suchu, které trápí teď aktuálně celou Jižní Moravu. No, je to boj s přírodními živly, to je jasné, každý rok to tak je. O to je pak každá sklenička cennější, když si člověk toto všechno uvědomí, že to vinice vinaři nikdy nedá úplně zadarmo. Tak držme palce, ať už to bude do vinobraní v pohodě.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinarstvinechory.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Jindřichem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Tak toto číslo je teda k neuvěření. Italská vinařství teď mají ve svých sklepích 46 milionů hektolitrů vína a to je jejich čtyřleté maximum. A je toho víc, než kolik sami loni vyrobili. Když si to přepočítáte na lahve, vyjde to přes 6 miliard kusů. Jak to? Stojí zatím klesající chuť Italů na víno doma, ale i slábnoucí vývoz, hlavně do USA. Šéf tamní vinařské jednoty tomu rovnou říká hyperprodukce a navrhuje věci, které se vinařům jenom velmi špatně poslouchají. Například zastavit povolování nové výsadby vinic. Někteří výrobci v Piemontu si pak zatím pomáhají jinak. Přebytečné víno přepracovávají na vermut anebo na ocet. Tak uvidíme, jak si s tím Italové poradí. V každém případě je to tak velký přebytek, že to nevyřeší určitě za jednu sezónu.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.

0: Jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Pohled do kalendáře nám prozrazuje pár zajímavých tipů, kam si můžete takto ve dnech vašich dovolených anebo prázdnin, záleží, jak to berete, vyjít okoštovat nějaké to víno přímo k vinařovi. Tak si pište. Můžou to být tato města a obce. Blatnice pod svatým Antonínkem, Bořetice, Božice, Mzenec, Čejkovice, Dobšice, Dolní Bojanovice i Dolní Dunajovice, Hrušky, Ústopeče, Lednice, Mikulčice, Mikulov, Milotice, Moravská Nová Ves, Útěnice, Nový Šaldorf, Sedlešovice, Pavlov, Polešovice, Popice, Přítluky, Rakvice, Šatov, taky Uherské Hradiště, Váltice, Velké Bílovice i Velké Pavlovice, Vrbice, Vrbovec a Znojmo. Věřím, že si vyberete. Podrobněji se o těchto akcích dozvíte na vinařském portále Vína z Moravy, Vína z Čech. Já se za vámi těším zase příští týden. Do té doby se mi mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte hlavně moravské víno. Dobře vám radím. Váš Rastíno, Janovíno.
0: S Jihem za vínem. A Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz

0: Vápňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Zdá se, že největší vedra už pominuli a vinice, pokud je tedy nestihlo běsnění živlů, jako jsou kroupy nebo silná deště společně s velmi silným větrem, se zdají být relativně v pořádku. Občasný déšť jim pomohl, ale i tak jsou vinohrady stále ve velkém stresu. Pokud nepřijde silnější závlaha, bobule budou mít méně šťávy a budou dříve zralé. Nyní před zaměkáním přichází největší plísňový tlak, ať už se jedná o pernesporu, oidium nebo plíseň šedou. Doporučuji tedy projít a důkladně prozkoumat vinice, zejména ty, kde se nestihly dokončit zelené práce a hrozny jsou ukryté ve spleti listů a tažňů. V Gruzii, kterou jsem nedávno procestoval, mají vinice velmi husté zelené plochy a v podstatě tam zelené práce neexistují. Pouze stáčí dlouhé tažně zpět do keřů, čím hustotu ještě více zvyšují. Tím pádem se vevnitř tvoří plísně a kvalita vína pak velmi trpí, což jsme zkusili na vlastní kůži. Zejména malé vinařství mají vína velmi silné, povětšinou s nečistými těkavými tóny a oxidační zápach bývá pravidlem. Chybí svěžost, na kterou jsme zvyklí u našich vín. U nás se více staráme o vinice, pečlivě kontrolujeme víno ve sklepích a jsme, na rozdíl od Gruzínců, zvyklí na kvalitní vstupní materiál. Na jejich obranu musím říct, že jsme narazili i na vína kvalitní až korpulentní a čisté, ale vždy to byly produkty vinařství, které je vyrábí takzvaným evropským způsobem, tedy jako my. Moje paní, učitelka na vinařské škole a vynikající laborantka, úplně žasla nad tamním stylem ošetřování vína. V podstatě vůbec nepoužívají laboratoře, neměří síru a nechladí. A výsledek je potom špatný. V tomhle se cítíme ve vinařském domě docela pokrokový. Služba laboratorních rozborů do druhého dne funguje už dobře druhý rok a na trh uvádíme ty nejkvalitnější produkty, které se dají našim vinařům doporučit. Jak tak jezdím po okolních obcích na degustace. Ti, kteří u nás nakupují, šli kvalitativně velmi nahoru. A jako degustátor mnoha velkých mezinárodních výstav mohu říct, že vína našich vinařů tvořená našimi produkty mohou směle soupeřit s těmi nejlepšími. A aby to tak i zůstalo, přicházíme s novým nápadem. Protože ve vinobraní už není čas něco koumat a zhánět, bude ve vinařském domě v posledním červencovém týdnu připravena poradna pro vinaře. Prostě přijeďte k nám a naši zkušení enologové budou mít dost času s vámi probrat jak výrobu vína, přípravu moštů, použití enzymů, kvasinek, výživ a mnoho dalšího. A k tomu dostanete náš sklizňový tahák, kde najdete pěkně seřazené věci, které budete v vinobraní potřebovat. Odškrtnete si to, co už máte, a zbytek u nás najdete. Tak nezapomeňte, poslední týden v červenci u nás ve vinařském domě. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbálka.cz. Rádio Jihcymbálka. Počasí.
1: Pro jižní Moravu dnes podle předpovědi platí skoro jasno až polojasno, k tomu občas průsvitná oblačnost. Rtutě teploměrů se vyšplhají při nejlepším na 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Pro jižní Moravu dnes podle předpovědi platí skoro jasno až polojasno, k tomu občas průsvitná oblačnost. Rtutě teploměrů se vyšplhají při nejlepším na 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinarstvinechory.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Rádio Jihcymbálka. Počasí.
1: Pro jižní Moravu dnes podle předpovědi platí skoro jasno až polojasno, k tomu občas průsvitná oblačnost. Rtutě teploměrů se vyšplhají při nejlepším na 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Pro jižní Moravu dnes podle předpovědi platí skoro jasno až polojasno, k tomu občas průsvitná oblačnost. Rtutě teploměrů se vyšplhají při nejlepším na 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinarstvinechory.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinarstvinechory.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

kolegy.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Tam, kde jsou moje koreně, rájom tu zem nazveme. Tam, kde štíty mohutně, kde

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaženie.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

až se jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: najmilejší zádaní les.
1: A keď se bude spát, a ty lejší zas.
2: A ty moja najmilejší budeš taká zas.
3: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.